nic. Na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

0: Krásné sobotní ráno si hem přejeme minutku po 7 hodině.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje. Taková je pranostika, jaké jsou aktuální teploty. Z Uherského Hradiště už teď po ránu 14 stupňů, Hovorany hlásí 15, Velké Bílovice 16 a Napajedla 13. Ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost a odpoledne se dočkáme až oblačna, ale ty teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme počasí s větší oblačností, ale u nás na jihu až tropickými teplotami. Bude skoro jasno nebo polojasno, během dne bude opět přibývat oblačnost, později odpoledne se mohou na některých místech objevit přehaňky a postupně bude od oblačnost k večeru ubývat, ale teploty stejné jako dnes, 27 až 30 stupňů.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
4: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
0: První společná hodinka bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravě před námi, jak jinak než hity pro dobrou náladu. Už za pár minut budeme blahopřát dnešním oslavenkyním. Máme 11. července a svátek slaví Olga, ale také Helga. Už teď všechno nejlepší a taky se podíváme na zajímavost spojenou s dnešním dnem a nebude chybět ani náš první výletní tip. A věřím, že se vám bude líbit moc. Krásné ráno!

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnes máme v kalendáři 11. července a rovnou dvě oslavenkyně, jak Helgu, tak Olgu. Jméno Olga může znít obyčejně, nese v sobě však velké hodnoty. Ze své nositelky dělá málem světici, minimálně zdravou a silnou ženu. Ženské křestní jméno Olga má i mužskou alternativu ve jménu Oleg. Stejný původ má i jméno Helga. Za českou variantu jména se považuje Svatava. A domácky se jméno Olga užívá jako Ola, Oli, Olina, Olinka, Olča, Olu. Už Oluška a jiné. Jméno Olga je oblíbené nejenom v češtině, ale v mnoha jazycích světa. Jméno náleží ke zpěvačce a herečce Olze Lounové, nosí ho i dokumentaristka Olga Somerová, její dcera Olga Špátová a v neposlední řadě jméno patří i k populární cvičitelce, mistryni světa ve sportovním aerobiku Olze Šípkové. Ženské křestní jméno Olga pochází ze Skandinávie, stejně jako jeho mužská varianta Oleg se vyvinulo ze severského jména Helgi. Helga. Jméno se vykládá ze slova Heilig jako svatý. Překládá se tak jako svatá, také spásu přinášející, potažmo i zdravá a nebo silná. A já se dívám, kolik nositelek jména Olga máme u nás na Moravě. A začneme ve Zlíně. Ve Zlíně je jich 278, v Uherském Hradišti 203, ve Veselí nad Moravou 66, v Hodoníně 136, v Břeclavi 132, v Brně 1526, v Kyjově 104. Tak všem Olgám přejeme všechno jen to nejlepší a samozřejmě přání všeho nejlepšího také Helgám a podíváme se do kočičího a psího kalendáře. Tam 11. července najdeme tato jména, v kočičím je Elektra a v tom psím Rek. Jim gratulujeme.
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM. Hello, party people, this is Captain Kim speaking.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno z Rádia Jih 11. července a začíná další prázdninový den, navíc sobota, a podle předpovědi to dnes na jižní Moravě bude pořádně letní. Teploty se vyšplhají na 30, takže pokud máte v plánu koupaliště, výlet k jakékoliv vodě nebo jen pohodu na zahradě, nezapomeňte na pitný režim. A dnešek odstartujeme stylově. 11. července totiž patří dní mochita. Tenhle osvěžující koktejl vznikl na Kubě a jeho název se nejspíš odvozuje od slova mocho, tedy limetkové omáčky a nebo marinády. Ať už je to jakkoliv, jedno je jisté. Máta, limetka a led jsou prostě symbolem léta. Mimochodem, dnešek je také světovým dnem populace. Tak ať je vaše sobota pohodová, plná slunce, letní nálady a příjemných zážitků a třeba i mochita.
0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stoletra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Rádio Jih.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud ještě nemáte plán na dnešní sobotní večer, máme pro vás tip, který potěší všechny milovníky filmů, ale i létání. Letecké muzeum v Kunovicích dnes večer ožije filmovou nocí pod širým nebem. Na programu je pokračování legendárního filmu Top Gun. Tak ten mají všichni fanoušci létání určitě rádi. Promítání začne ve 21.30, ale areál se otevře už ve 21 hodin. A tím to zdaleka nekončí. O půlnoci se muzeum promění v úplně jiné místo. Čeká vás noční prohlídka nasvícených letadel, včetně možnosti podívat se do rozsvícených interiérů. Právě noční atmosféra dává těmto strojům úplně nový rozměr. Nezapomeňte si přibalit deku nebo skládací židličku, občerstvení bude zajištěno. No a pokud se chystáte sedět v trávě, hodit se bude i repelent, je tady doporučení. Tak myslím si, že toto bude opravdu nevšední letní zážitek na Jižní Moravě. A ten slibuje dnešní filmová noc v Leteckém muzeu v Kunovicích.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
1: Zajferus. Největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
2: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
3: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 8 hodin.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje. Taková je pranostika, jaké jsou aktuální teploty. Z Kyjova a Lovčic 17 stupňů Celsia, dívám se, že Hrušky hlásí také 17 a Slavkov u Brna 18. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost, ale nejvyšší teploty zamíří k 27 až 30 stupňům Celsia. Zítra nás čeká skoro jasná nebo polojasná obloha. Během dne bude oblačnosti přibývat, později odpoledne se mohou z některých mohutných oblaků objevit krátké přehánky. Večer bude postupně oblačnost ubývat do skoro jasna a zítřejší teploty 27 až 30 stupňů.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
6: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Je to další hodina bezstarostného víkendu na rádiu Jih. Dnes je 11. července a svátek slaví Olga a Helga. Zajímavé je, že jde vlastně o stejné jméno. Helga je jeho severská podoba a Olga slovanská. Obě znamenají svatá nebo požehnaná, tak pokud nějakou Olgu nebo Helgu znáte nebo doma máte, určitě ji dnes nezapomeňte poblahopřát. Dnešek patří také dní mochýta, takže jestli vás čeká tropická sobota, možná už přemýšlíte, čím se večer osvěžíte. Přes den ale hlavně nezapomínejte na dostatek tekutin a správný pitný režim. A mám i tip na dnešní večer. Letecké muzeum v Kunovicích zve na letní kino pod širým nebem. Od 9:30 se bude promítat Top Gun a po filmu pak můžete vyrazit na noční prohlídku rozsvícených letadel, včetně jejich interiérů. To je zážitek, který jen tak nezažijete. A v této hodině nás čekají další hity pro dobrou náladu, ale také rubrika Krása bez skalpelů s panem doktorem Krejzlíkem. Tak krásné ráno.
7: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Před malou chvíli jsme vás zvali na večerní letní kino do Leteckého muzea v Funovicích a máme pro vás i jeden skvělý tip na dnešní odpoledne. Do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Tam od 15. hodiny začíná japonské odpoledne se samuraji. Těšit se můžete na ukázky samurajských soubojů, tradiční tameshigiri, tedy energické vystoupení taky bubeníků taiko, klavírní koncert japonských skladeb, ochutnávku japonských čajů i zajímavé povídání o samurajích. A pokud budete chtít, na japonské bubny si můžete zahrát i vy. Je to akce pro celou rodinu a skvělá příležitost poznat kousek japonské kultury, aniž byste museli cestovat na druhý konec světa. Takže odpoledne Uherský Brod, večer Kunovice. Na Jižní Moravě a Slovácku bude i dnes rozhodně z čeho vybírat.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnes je 11. července a slavíme také Den plaveckých bazénů a na takový svátek snad ani nemohlo být lepší počasí. Před námi je tropická sobota, takže voda bude tím nejlepším místem, kde strávit den. Věděli jste, že úplně první veřejné plavecké bazény vznikaly už ve starověkém Římě? Tehdejší lázně nesloužily jen ke koupání, ale byly také místem setkávání, odpočinku i zábavy a vlastně se na tom dodnes nic moc nezměnilo. Kam tedy vyrazit? Třeba na koupání? Paliště ve Strážnici, kde mají otevřeno od 9 do 19 hodin. Příjemné osvěžení nabízí také akvapark Uhřice a skvělou volbou jsou i Bučovice, kde jsou k dispozici vyhřívaný plavecký bazén, dětský bazén, tobogán, beach volejbal, tenis i další sportovní vyžití. Otevřeno tam mají denně od 9 do 19 hodiny. Ať už si vyberete kterékoliv z těchto míst, přejeme příjemné osvěžení, jen nezapomeňte na opalovací krém, pokrývku hlavy a dostatek tekutin. Víte, jak se to říká? Opakování matka moudrosti.

0: nebo mrzněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
8: Pro toho, kdo chce žít.
7: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi. Písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticket.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.

0: skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem, kde se věnujeme moderní estetické medicíně a jejímu vývoji. Dnes se podíváme na to, kam celý tento obor směřuje. Pane doktore, když se podíváme dopředu, jak vidíte budoucnost estetické medicíny?
2: Já ji vidím hlavně v individualizaci, v přirozenosti, ale i v prevenci. Ten trend je jasný. Méně radikálních změn, více jemné a dlouhodobé péče.
1: A co to znamená pro pacienty?
2: Že se bude ještě víc klást důraz na to, aby výsledek respektovali přirozený vzhled a osobnost. Estetická medicína se bude víc přibližovat péči než těm samotným zákrokům.
1: Dá se říct, že se obor posouvá směrem ke zdravé kráse?
2: Ano, a to je velmi přesný popis. Nejde jen o dokonalost, ale i o samotnou harmonii.
1: A co technologie? Hrají v tom roli?
2: Samozřejmě. Technologie se zlepšují, jsou přesnější, ale i šetrnější. Ale klíčové pořád zůstává lidské oko, zkušenost a ten vlastní cit pro přirozenost.
1: Takže i přes moderní technologie zůstává nejdůležitější člověk.
2: Ano, je to tak. Technologie je pouze nástroj, ale rozhodnutí vždy stojí na odborníkovi a na jeho přístupu.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací o tématech, která jsme probírali, najdete také na webu www.krejzlík.cz a na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5000 korun na estetické ošetření.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Radio již míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte. Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
3: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, přesně 9 hodin.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: A začneme pranostikou, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje. Aktuální teploty v Hodoníně 22, Radějov 21, Kostice 20, Vřesovice 21. A jaká je předpověď pro dnešní den? Bude skoro jasno nebo polojasno. Během dne bude narůstat kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty zamíří k 27 až 30 stupňům Celsia. Zítra nás čeká skoro jasná nebo polojasná obloha. Během dne bude oblačnosti přibývat, později odpoledne se mohou z některých mohutných oblaků objevit krátké přehánky. Večer bude postupně oblačnost ubývat do skoro jasna a zítřejší teploty stejné jako dnes 27 až 30 stupňů.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Bezstarostný víkend s rádiem Jih.
6: Je po 9. hodině a to znamená jediné, startuje hodina těch nejlepších českých a slovenských hitů, která k sobotnímu dopolední na rádiu Jih už neodmyslitelně patří. K tomu přidáme pořádnou porci letní inspirace, vyrazíme spolu do kina a s Vikčou Lipovčanovou vykouzlíme něco dobrého. A připomínám, že dnešek přeje zážitkům. Jestli vás láká něco netradičního, pozvali jsme vás do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, kde odpoledne ožije Japonsko, samurajové, bubny taiko, tradiční čaje, jedinečná atmosféra, ale také večerní letní kino v Leteckém muzeu v Kunovicích s Top Gunem a osvícenými stroji. To si určitě nenechte ujít. Bezstarostný víkend na rádiu Jih pokračuje a začínáme těmi nejlepšími českými a slovenskými hity právě teď s Luckou Vondráčkovou.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
11: Hity, kterým rozumíte.
10: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.
11: Od 9 do 10.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: 15 minut po 9. hodině spolu na jihu vyrazíme do kina. Přestože jsou to úplně mimoni, patří k těm vůbec nejoblíbenějším a nejúspěšnějším filmovým postavám. Kdo? Přece mimoni. V jejich novém filmu zjistíte, že právě oni stáli u zrodu zlaté éry Hollywoodu. To jste taky nevěděli, že ne? Životním posláním bytostí druhu mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlou na široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou zhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padoušským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v mimoních, kteří se mu vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywood tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že před kameru pozvou monstra skutečná. Mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. O tom animovaná rodinná komedie Mimoni a Monstra promítá kinosvět Hodoní dnes ve 14 hodin, kinohvězda Uherské Hradiště dnes ve 14.30, kino Morava Veselý nad Moravou zítra v 16 a kino Koruna Břeclav zítra v 17.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: slovenských hitů na rádiu Jih.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud přemýšlíte nad originální přílohou k letní grilovačce, máme pro vás inspiraci od Vikči. Tentokrát zaujala jednoduchými cuketovo-sírovými plackami bez mouky. Stačí nastrouhat cuketu, bramboru a mrkev, přidat vejce, česnek, sůl, pepř a mozzarellu. Směs dáte do formy, nejdříve pečete na 20 minut, potom přidáte zbytek síra a dopečete do zlatova. Výsledek vypadá opravdu skvěle a navíc je to recept, který zvládne úplně každý. A když už jsme u Vikčiných receptů, musím přidat osobní zkušenost. Rozhodně vyzkoušejte i její jahodový koláč z jogurtu. Já jsem ho tentokrát upekla s meruňkami a můžu vám říct, že jsem nic lepšího nejedla. Tenhle i spoustu dalších rychlých a povedených receptů najdete na Instagramu Vikči Lipovčanové a tam objevíte inspiraci podle mě na celé prázdniny.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Hity, které milujete.
7: Hity, kterým rozumíte.
0: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
7: Od 9 do 10.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Těšíte se, já moc. Před námi je hodina jukeboxu, písniček podle vás a pro vás, takže budete vysílat se mnou. Co a pro koho budeme hrát? Psát můžete už teď na 606 703 889 formou SMSky nebo WhatsApp zprávy. Klidně přihoďte i fotku, když to bude na WhatsAppu. Zajímá mě, jak vypadá ta vaše dnešní sobota, a já vám pošlu tu moji fotku nazpět. Aspoň uvidíme, jak se máte, co děláte, taky kde jste a tak. Co jen připomenu, že dnes slaví svátek Olga a Helga, tak přejeme všechno jen to nejlepší. A všechno nejlepší i narozeninovým oslavencům. Blahopřát budeme i k výročí nebo i k dnešnímu svatebnímu dni, protože máme 11.7. Počasí vyšlo krásně, tak ať vám všechno vyjde podle vašich představ, nebo ještě lépe.
0: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Triatlon Konstruktmen a Neckijáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckijada.cz a www.břeclavskýboj.cz. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Té je Vlast Ježov ve spolupráci s obcí Ježov vás zve na tradiční akci Den piva, která se koná v sobotu 11. července od 14 hodin na fotbalovém hřišti. K ochutnání bude více jak 25 druhů piva z velkých i lokálních pivovarů. Pro děti je od 15 hodin připraven zábavný program v podání Kinder Events. Večer zpestří od 21 hodin koncert skupiny Křídla.
2: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: Jich míří na nové koupaliště do Břeclavy. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
8: je fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Krásnou sobotu si hem přejeme, přesně 10 hodin.
10: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
11: Rádio Jih, počasí.
9: Když červenec pěkně hřeje o Vánocích, se zima skvěje, tak si třeba vzpomeneme o Vánocích. Aktuální teploty Brno 22, Domanín 21, Sedlec u Mikulova 22 a Polešovice 21 stupňů Celzia. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty zamíří k 27 až 30 stupňům Celzia. Zítra nás čeká skoro jasná nebo polojasná obloha, během dne bude oblačnosti přibývat, později odpoledne se mohou z některých mohutných oblaků objevit krátké přehánky a večer bude postupně oblačnost zase ubývat do skoro jasna a teploty 27 až 30.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
13: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
9: Dobrý den, ráda bych dala zahrát naší rodině Dogbelu, která se chystá na guláš party. Děkujeme a měla by to být písnička od No Name Na Na Na, tak písnička připravena, píše taky Marie. Čauky, chtěla bych poprosit o písničku pro moji milovanou maminku, aby měla krásný den v práci a aby věděla, že ju mám moc ráda od dcery Marie. Tak to je krásná zpráva, Maruško, moc tě zdravím, zdravíme i maminku, doufám, že ví, že je to od tebe a že jsi na ní takhle krásně vzpomněla. A přišla další. Dobrý den, tak já dnes mám důležitou činnost na práci a jestli můžu poprosit zahrát Valda Gang. Předem děkuji, přeji krásnou sobotu a zdraví Paťa ze Svatěk. A kdybyste viděli, jakou Paťa poslal fotku, tak Paťa dnes udí. Takže přiznám se, že by mě nenapadlo, že zrovna dnešní 11. červencový den, když má být takové horko, se pustí do takové činnosti, ale vypadá to famózně, takže pokud Paťu ze Svatěk znáte, tak určitě se pozvěte na návštěvu. A píše taky Petr, dobrý den, prosím zahrajte písničku Lásko má já stůňu od Valda Gang pro naši milovanou maminku, která dne 13. července oslaví 52. narozeniny. Mami, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, nám hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a ať se ti splní všechno, co si jen budeš přát. Máme tě moc rádi, to ti z celého srdce přeji všechny dětičky s rodinami a manžel Petr. Tak já se k dětičkám a manželovi připojím a také přeju všechno jen to nejlepší k 52. narozeninám.
13: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
14: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A než se pustíme do dalších vzkazů, mám tady ještě jednu zprávu od Martina Zebzence, který poslal, že taky udí a není v tom Paťa z Mistřína nebo ze Svatěk sám. No tak to vidíte sami, mám tady další fotku, já bych tady mohla vám to vyloženě dát do nějaké řady. Jak jste jako všichni šikovní. A vlastně co se divím, že jsme na Moravě, sobota a to už je taková jako tradice. Opravdu myslím si, že teď ta písnička, která bude patřit vám všem, co jste v takovéto aktivitě činnosti, třeba vaříte i marmelády. Myslím si, že těch činností se jako nabízí hodně a věřím tomu, že nejenom tady Martin Zebzence je v takovéto aktivní práci. A napsala nám Vojtěžka, pěknou sobotu všem i tobě, Peti. Poprosila bych zahrát písničku od Evy Farné a Miraj pro Romana, už dodělává drobnosti na domečku, tak ať vše zvládne a odpoledne to rozjedeme na klaudační párty. Já vás moc zdravím, vypadá to, že jste došli do finále a je to taky zásluhou Romana, který opravdu každou sobotu tady pracuje a to je to, o čem jsem před chvilkou mluvila. Další zpráva, chtěli bychom popřát všem, kteří zrovna míří na dovolenou, my jedeme směr Chorvatsko a u toho posloucháme rádio jich online. Děkujeme, že tak dobře hrajete, Lili a Kristia. Tak já vás moc zdravím i vám moc děkuju za fotku, za to, že nás online posloucháte i po cestě do Chorvatska, tak si hlavně pořádně odpočiňte a užijte si dovolenou. A vezmu ještě jednu zprávu, zdravím rádio Jih, poprosíme o zahrátí od skupiny Krištof pro našeho vnuka Tomáška z Brna Řečkovic k jeho 10. narozeninám. Milý Tomíku, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ve škole pěkné známky jako doposud a také hodně gólů ve futsále, ve kterém jsi šikovný. To ti přejí babička a děda z Lipova a já za celé rádio Jih. Takže milý Tomíku, i od nás všechno jen to nejlepší k 10. narozeninám.
0: Jukebox Rádia Jih. Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahojky, chtěla bych zahrát do práce ve Vyškově kolegyni Leničce, ať nám to hezky ocípá, písničku Konga od Glorie Estefan, moc děkujeme, rádi vás posloucháme a přejeme krásnou sobotu Nikča. Tak my moc zdravíme z Hodonína do Vyškova, jsme rádi, že nás rádi posloucháte, že si nás dokonce online pouštíte na cestu na dovolenou do Chorvatska, tak opravdu moc děkujeme a zdravíme vás všechny, ať už míříte na dovolenou úplně kamkoliv, hlavně si to pořádně užijte, tak nějak po zásluze a dovolte si odpočinout si. A další zpráva, dobrý den, prosím zahrajte k dnešním devátým narozeninám slečně Barborce Malíkové z Těmic nějakou pěknou písničku. Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody, to přeje babička Irča, děda a teta a já taky za celé rádio Jih. Tak milá Barborko, deváté narozeniny, tak všechno jen to nejlepší, krásně si to oslav, doufám, že bude nějaký dobrý dort, no a doufám taky, že dostaneš něco pěkného, co tě potěší. A věřím tomu, že ano, když ti tady píše babička, děda a teta, tak určitě tě mají všichni rádi. Tak ještě jednou všechno nejlepší a vezmu ještě jednu zprávu, která dorazila na 606 703 889. Milé rádio Jih, zahrajte nám prosím Dožďánic do kuchyně pro kuchaře a nás všechny děvčata písničku Když nemůžeš, přidej víc, to potřebujeme, děkuje Eva. Tak já věřím tomu, že jste tam šikovní, že jedete úplně na plný plyn, takže není potřeba, ale písničku zahrajeme pro zlepšení nálady, ať vám to v té práci rychleji uteče.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: 606 703 889 opakování Matka Moudrosti, to je číslo sem ke mně do studia Rádia Jih, ať už budete psát SMSku nebo budete psát na WhatsApp a k tomu připojíte i fotku. Jste moc šikovní, děkuju moc za všechno, co mi posíláte. Už vidím, že tam přibyli další, tak si to za chvilku všechno omrknu, ale teď pojďme na vaše vzkazy. Napsala Andrea, chtěla bych zahrát do Hitexu na Řezárnu, jedna sobota před dovolenou, děkuji. Tak Andrej, dovolená bude zasloužená, doufám, že se opravdu těšíš a hlavně, že si to tam náležitě užiješ. Napsala Šarlotka, dobrý den, chtěla bych zahrát babičce Dáši, která včera oslavila 60. narozeniny. Tak babičce přejeme všechno, jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Další zpráva je od Anety, zdravím Rádio Jih ze Žeravic, chci dodatečně popřát mamince a babičce ke včerejšímu svátku a tátovi k narozeninám, které oslavil tento týden. Tak to vypadá, že jste měli takovéto krásné příležitosti k oslavě a určitě to vyšlo na víkend, tak to hlavně dobře oslavte. A napsala nám taky Nikča, dobrý den, prosíme o zahrání písničky Wake Me Up na přání Koupaliště do Těmic. Těmice, tak to je velký pojem. Neznám nikoho, kdo by neměl rád Koupaliště v Těmicích, já mám spousty vzpomínek a myslím si, že to je takové jedno z těch mých nejoblíbenějších. Tak vás tam moc zdravím, i tebe Nikčo, písnička od Avičiho je připravena, takže zahrajeme a zdravíme vás všude na Koupaliště, protože dnes je den plaveckých bazénů a když má být 30 stupňů, tak jak jinak a jak lépe strávit ten dnešní den, než někde na koupáku. Ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to. A vezmu ještě jednu zprávu, ta teda nebude na koupák, ale na rybačku. Zdravím Rádio Jih, poprosím zahrát písničku od Vesny, já si tě brát nebudu. Pro moje lásky Páju a vnučku Sáru jsme akorát na rybách, tak snad se něco chytí. Děkuju a krásný den všetkým. Tak my moc děkujeme za takovou zprávu, děkujeme za fotky, moc a těším se klidně na další, pokud někde jste nebo chcete někomu nechat zahrát nebo klidně sami sobě napište si. 606 703 889.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: mrkněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mévelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mévelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mévelix, buďte in.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Rádio Jih.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Přesně tak, hodina je v plném proudu, vy vysíláte se mnou a myslím si, že vám to jde dneska úplně perfektně a podle písniček, které jsou před námi, tak to můžu jenom potvrdit a potvrdíte to i vy sami. 606-703-889, to je číslo, na které můžete psát vaše vzkazy a taky písničky, o které si chcete nechat zahrát. Napsal nám kuchař Filip, dobré ránko, přeji do rádia, chtěl bych poprosit zahrát pro kolegu Marka a kolegyňu Danku nějakou písničku do pohody k už porák. Klima valí naplno, tak je dobré. Pozdravujeme i všetkých v gastre na Moravě a v Záhoří a tebe v rádiu, tak já vás taky moc zdravím. Důležitá ta klima, protože bez toho by se to asi vůbec nedalo. A jste moc šikovní, protože kdybyste viděli, milí posluchači, co mi Filip poslal, jaké dobroty zase připravují, tak je to neuvěřitelné. Vždycky si to musím zvětšit tu fotku, abych se podívala, že to není namalované, ale že to je pravda. Tak... ještě jednou klobouk dole. Další zpráva je od Janky z Kněždobu. Krásný letní den, chtěla bych poprosit a nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro moji milovanou kamarádku Lidušku z Lužic, která dnes slaví 61. narozeniny. Tak Lidušce, přejeme všechno jen to nejlepší. A další zpráva, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát všem kolařům, kteří dnes ve Velké nad Veličkou jedou karpatský pedál. Děkuji a tím to dobře šlape, napsala taky Jana. A další zpráva. Milé rádio Jich, zahrajte prosím písničku Letná prosina Toníka, který nedávno oslavil 7. narozeniny, ať je zdravý, šťastný a líbí se mu ve škole. To přeje mamka, taťka a brácha Jiřík a já taky za celé rádio Jich. Tak milý Toníčku, i od nás z rádia přejeme všechno jen to nejlepší k tvým 7. narozeninám. Písnička je připravena, neboj se nic. A vezmu ještě jednu zprávu. Milé rádio Jich, ráda bych poslala pozdrav do nemocnice Hodonín, interní oddělení ženy. Holky, držte se, vaší práce si moc vážím. Sestřička Iveta, prosím o píseň Pár přátel stačí mít od Michala Davida. Děkuji a s pozdravem. Tak díky i za tuhle zprávu. Michal David připraven, stejně jako Letná. Tak tady to máte.
0: Jukebox Rádia Jich. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Prosím zahrát šarmantní kolegyňce Katce, které se nechtělo jít do práce a dala přednost válání si šumek před šarmantními kuchaři. Děkujem, no tak to slyšíte sami, ale tak je otázka, kde je vlastně ta pravda, ale pobavili jste kluci. Dobrý den, chtěla bych poprosit o písničku na přání na koupališti Těmice, doufám, že to holky za kasou slyší a pokud ano, tak je zdravím. Chtěla bych poprosit o písničku Sloník Toník a doufám, že jsem je teď pořádně poškádlila. Děkuji a přeji krásný zbytek dne. Tak holky jsme poškádlili, ale Sloníka Toníka nebudeme hrát, dáme radši Činasky. Ale tak jako za zmínku to určitě stálo. Zdravím od Růžové Buginy, zahrajte nám něco pěkného při natahování plotu, tak to vypadá, že opravdu na mnoha místech Moravy se dnes pracuje od toho, kdo tady udíte a fotky úplně perfektní, tak tady kolaudujete, doděláváte, dokonce děláte ploty, možná někdo sázíte nebo děláte marmeládu, je tady toho opravdu hodně. A vezmu teď další zprávu. Ahojky Rádio Jih, jsme ze severu Čech, posloucháme vás i tam nahoře. Každý rok ale jezdíme na Moravu za vínkem a odpočinkem. Teď jsme ve Strážnici, můžete nám prosím zahrát od Činasky víno? Nechala bych to zahrát pro Martina a Adélku, moc děkuje Jana. Přišla mi i krásná fotka právě ze Strážnice, tak já moc děkuju. Určitě vám pošlu fotku zpátky, tak jak jsem slíbila a těší nás to, že nás posloucháte i na severu Čech, když se potom zase vrátíte domů. Moc děkujeme a písničku posíláme Činasky a víno.
0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.

0: Radio již míří na koupaliště do Nesovic.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info na...

0: www.klimastyle.cz.
1: Zoo Hodoníne, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello, ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Krásnou sobotu si hem přejeme, přesně 11 hodin.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: A schladíme se pronostikou. Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje. Aktuální teploty z veselí 23 stupňů Celzia. Šardice hlásí 24, Brumovice 23 a Boršice 22. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost a teploty zamíří až k 30 stupňům Celzia. Neděle takto nabídne skoro jasnou nebo polojasnou oblohu, během dne bude oblačnosti přibývat, později odpoledne se mohou z některých mohutných oblaků objevit krátké přehání. A večer bude zase oblačnost postupně ubývat až do skoro jasna a zítřejší teploty 27 až 30 stupňů.
12: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
13: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
9: Je to další hodina bezstarostného víkendu. Dnes 11. července svátek slaví Olga a Helga. Zajímavé je, že jde vlastně o stejné jméno. Helga je jeho severská podoba, Olga slovanská. Obě znamenají svatá nebo požehnaná. Tak pokud nějakou Olgu nebo Helgu znáte, určitě ji dnes nezapomeňte popřát. Dnešek patří také dní mochita. Tenhle osvěžující koktejl vznikl na Kubě a jeho název je nejspíš odvozen od slova mocho, tedy limetkové omáčky nebo marinády. Ať už je to jakkoliv, jedno je jisté, máta, limetka, ale ty jsou prostě symbolem léta. A máme i tip na dnešní večer. Letecké muzeum v Kunovicích zve na letní kino pod širým nebem. Od 9:30 se bude promítat Top Gun a po filmu pak můžete vyrazit na noční prohlídku rozsvícených letadel, včetně jejich interiérů, a to slibuje jedinečný zážitek. A v této hodině nás čekají další hity pro dobrou náladu a také Rastínu Janovíček s jsem za vínem. A ještě než mu dáme slovo, mám tady poslední dva vzkazy, které dorazily na 606 703 889. Dobrý den, rád bych nechal zahrát mojí dceři Olince, Olga Marie Dvořáková z Hodonína, k jejímu dnešnímu svátečnímu dni. Krásnou písničku od tatínka Viléma. Krásná gratulace, i já se připojím. Olinko, všechno nejlepší i od nás. A ještě jedna, milé rádio, chtěl bych nechat zahrát k narozeninám mojí babičce Hedě Šimečkové a sestře Ádi Ronkové do Kostelce u Kyjova. Přejeme hodně štěstí a kupu zdraví. Máme vás moc rádi. To přeje mamka, taťka, Tomáš a celá Šimečková rodina. Děkujeme moc krát, je tam u toho srdíčko. Já se k tomu připoju za celé rádio jich. Takže i Hedě, i Ádi přejeme všechno, jen to nejlepší. A vám všem krásný víkend, ať máte v plánu úplně cokoliv.
14: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz

0: Pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Kterak se České Roze z Roudnice nad Labem dostalo mezi 50 nejlepších růžových vín světa. Kdo byli habáni a jak šikovní byli nejenom ve sklepě a medaile z Portugalska. Spolu s tradičními pozvánkami na vinařské akce, to je moje dnešní nabídka vinařských novinek a zajímavostí na Rádiu Jih a Cymbálka. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Začínáme v Portugalsku na Portugal Wine Trophy 2026. Na největší vinařskou soutěž v Portugalsku pod záštitou OIV letos odjelo 78 tuzemských vzorků do konkurence 2200 vín z 29 zemí světa. No a výsledek? Naše vína si odnáší parádních 32 zlatých a 5 stříbrných medailí. Nejúspěšnějším výrobcem se stala Bohemia Sekt se 7 zlatými za sekty Prestige, Louis Gerard de Chateau Radigne, Extra Brit. 4 zlaté pak přidal novosedlský Vinofol, zlaté medaile přivezli ale i vinné sklepy Lechovice a vinařství Baloun. Zadařilo se i Gazaň Winery, rodinnému vinařství Vican, vinařství Burian, Oldřichu Drápalovi, vinařství Pavlov, Šabata, Tesařík, U Kapličky, Žůrej, víno Masařík, taky víno Drábek i víno Mikulov. Tak další důkaz, že naši vinaři nemusí trpět komplexem méněcennosti před zbytkem vinařského světa. Aromatická bílá vína a sekty, samozřejmě nejenom ty, se v mezinárodní konkurenci prosazují spolehlivě a pravidelně. Mám radost a všem úspěšným vinařům posílám velkou gratulaci.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jirkem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Ve Velkých Bílovicích otevřeli habánské sklepy novou zážitkovou trasu, takový virtuální výlet do minulosti, který stojí za to navštívit. Mimochodem, víte, kdo vlastně byli habáni? Šlo o takzvané novokřtěnce, kteří v 16. století uprchli na Moravu před pronásledováním ze Švýcarska a Tyrolska. Sem sebou přinesli znalost výroby keramiky, vyráběli i kachle, nože, kovářské výrobky, byli velmi zruční hodináři, však přijeli ze Švýcarska, taky stavitelé mlýnů i pivovarů. Co je zajímavé, že žili v přísných komunitách, všechny příjmy šly do společné pokladny, děti byly od 3 let pak vychovávány kolektivně. Ale zpět k jejich zručnosti, vinařiny se to totiž týkalo taky, dokonce patřili k nejlepším v celém regionu. Po roce 1620 byli z Moravy postupně vyhnáni, ale jejich sklepy, stavby a přístup zůstali. A dnes tento příběh oživuje nová trasa v autentickém prostředí více než 400 let starých sklepů s audiovizuální projekcí a atmosférou, kterou zažijete jen ve sklepě. Tak to berte jako zajímavý tip na výlet za poznáním nejenom vína, ale i dlouhé historické tradice na Moravě.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Rádio Jih.

0: Vinařským zavínem. Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: A ještě jedna vinařská zpráva, která stojí za zmínku. Mezi 50 nejlepších růžových vín světa se letos zařadilo i víno z Čech. Svatovavřinecké roze ročníku 25 z vinařství Zámek Lobkovic Roudnice totiž uspělo v prestižním výběru Top 50 Great Rose Wines of the World, který pořádá organizace Wine Pleasures ve Španělsku. Víno získalo 90 bodů a stříbrnou medaili, přičemž zlatou a ta hranice stojí až na 95 bodech. Pořadatelé ho označili za jedno z největších překvapení letošního ročníku a pochválně zmínili i historická terová vinic Čech. Svatovavřinec je přitom tradiční česká červená odrůda pěstovaná u nás po staletí, tentokrát se ale ukázala v růžové podobě. Lososová barva, vůně jahod a malin, svěží a pitelná chuť s přirozenou elegancí, no... Pořadatelé říkají ideální volba na letní odpoledne a já se k tomu doporučení samozřejmě přidávám taky.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na rádiu Jih.
1: No a ke konci našeho povídání o víně samozřejmě tradiční pozvánky na vinařské akce, kterých je opravdu hodně. Vždyť jsou prázdniny, čas dovolených, tak co budete sedět doma, a když bude třeba pršet, tak není nad to zajít k vinařům do sklepa. Tam totiž to neprší. Tak si pište Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Mutě, Němčičky, Nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov Tišnov, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice a taky Velké Pavlovice, Vlkoš, Vrbice, Vrbovec a ve finále i Znojmo. Tam všude vám vinaři dají pokoštovat nějaké to jejich vínečko. Tak já věřím, že si vyberete, podrobněji se vše dočtete na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech. No a já se zase za vámi těším příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Zdraví Lazigo! Zdraví celá!

0: 17. července se na vás od 14 hodin těšíme na Zbrusu novém koupališti v Břeclavi.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
1: Více info na www.radiojich.cz.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio již míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojich.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
3: Pro toho, kdo chce žít.
1: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál.

0: trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

0: mrkněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s Atkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: jich míří na nové koupaliště do Břeclavi. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Rádio Jih.

pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu Vinný sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Radio již míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, Sedleci u Mikulova.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Ostravy. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
2: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
3: Pro toho, kdo chce žít.
2: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi. Písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz

0: nebo mrkněte na web www.vaše-firma.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jih.

0: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky.

Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih.

0: sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma.
1: Více info na www.radiojich.cz.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.cz.

0: i online. www.radiojih.cz. Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.

0: hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu v MOL Move.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

na nové koupaliště do Břeclavi. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dá.

0: koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Sobotní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
2: Až do půlnoci.

0: posloucháte sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Boom, boom, boom, no let me hear you say well. I say boom, boom, boom, no everybody say well.

0: svojich míří na koupaliště do Nesovic.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Radio Jich, Radio Jižní Moravy.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jich.

sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info.

101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

posloucháte sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.

sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jich.

0: Babiš míří na koupaliště do Nesovic.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště s rádiem Jich.
1: Tak nezapomeňte.
0: Sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.
1: Více info.

Už v sobotu 18. července se na vás od 14 hodin těšíme na zbrusu novém koupališti v Břeclavi. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 18. července od 14 hodin na koupališti v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

jich míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin.